Hey you. Hey you. Don't be silly. Poop.

lick your ice cream, and you can lick my wife.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a hučí kučí tance. HBO Max dnes rozjíždí temnou detektivku Lanterns. Sky Showtime nasadilo moderní western Amerikána. Disney Plus oživilo Akta X, Chci uvěřit, v novém drsném střihu Vrač Frankenstein a nekonečný příběh hollywoodské fúze pokračuje. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: this ring. It's the greatest weapon in the universe. When and if to use it, that's the whole ball game, Junior.
1: Did you just use that ring to counterfeit money? No.
2: Na HBO Max dnes startuje komiksová novinka Lanterns a rovnou varuju, pokud čekáte barevný vesmírný blockbuster, budete překvapení. Tvůrci totiž svůj projekt od začátku prodávali jako True Detectives Green Lanterns. Ostřílený veterán Hal Jordan v podání Kyla Chandlera a mladý rekrut John Stewart, kterého hraje Aaron Pierre, vyšetřují brutální vraždu v americkém zapadákově. A co začne jako obyčejná kriminálka, je nakonec cesta k prastarému vesmírnému děsu, který se skrývá přímo tady na Zemi. Šéf vydavatelství DC Jim Lee o prvních záběrech prohlásil, že jsou nesmírně temné a podivné. Fanoušky ostatně rozhoupali už první teasery, protože hrdinové v nich vůbec nemají klasické křiklavě zelené kostýmky. Tvůrci se drží při zemi a sázejí na civilnější pojetí vesmírných policistů. V obsazení najdete i Nathana Filliona jako dalšího Green Lanterna, což seriál přímo propojuje s chystanými velkofilmy Jamesa Gunna a Ulricha Thomsena v roli Sinestra, tedy budoucího úhlavního nepřítele celého sboru. Vedle nich se objeví Kelly MacDonald, Garrett Dillahunt nebo Nicole Ari Parker. Za scénářem stojí pořádná elita. Showrunnerem je Chris Mundy, autor Ozarku, k ruce mu byl Damon Lindelof, tedy tvůrce Ztracených a Watchmen, a komiksový autor Tom King. HBO se přitom o Green Lanterna pokoušelo už od roku 2019, jenže původní drahou verzi Grega Berlantyho nové vedení DC Studios kompletně zrušilo a začalo od nuly. Zajímavé je, že Kyle Chandler roli nejdřív odmítl a scénář odložil. Přečíst si ho znovu ho donutili až manželka s dcerou. Dnes Lanterns řadí mezi čtyři nejlepší věci své kariéry, takže ženská intuice 1, hollywoodský agent 0. Osmidílný seriál Lanterns ode dneška na HBO Max.
3: What the fuck?
0: It's time to get up, Junior.
4: So,
5: you're a space cop.
1: No, I'm just being trained.
0: All right, new lesson. Take the ring. We fly.
1: Just fly.
0: I'm sorry. Fly, please. What the fuck is that?
5: You're the backup quarterback.
1: For now.

Nekonečný příběh hollywoodské fúze pokračuje. Připomeňme si, že Paramount po měsíce trvající přetahované s Netflixem nakonec vysoutěžil Warner Bros. Discovery za 111 miliard dolarů, jenže od té doby se k cíli nedostal ani o krok blíž. Kalifornie a dalších 11 států podali před časem žalobu, která má sloučení zablokovat. Argumentují tím, že by spojený gigant potlačil konkurenci v distribuci velkých filmů do kin i na trhu s kabelovými kanály. Federální soudce navíc minulý týden nařídil, že se bude soudit až v březnu příštího roku, čímž Paramountu definitivně zhatil plán uzavřít obchod během léta. A protože každý den zpoždění po 30. září stojí Paramount 7 milionů dolarů denně, které musí platit Warnerům, začíná být ve studiu horko. David Ellison proto svým manažerům oznámil, že pokud kalifornský generální prokurátor Rob Bonta nezasedne k jednacímu stolu, začne firma kolem 1. října stěhovat biznis ze státu pryč. Prokurátor Bonta to nazval vydíráním. Právní šéf Paramountu Makandel Rahim to na konferenci Politico ale odmítl s tím, že Ellison se v Kalifornii narodil, vychovává tam děti a chce tam zůstat, jenže vedení má vůči akcionářům své povinnosti. Del Rahim taky poznamenal, že fúzi už schválilo přes 60 zemí světa, včetně Evropské unie, Číny, Kanady i Austrálie, a jen jeden jediný americký stát to vidí jinak. K možné dohodě pak řekl, že jsou otevřené všechny varianty a že by studio rádo jednalo o jakémkoliv řešení. Jen jednu věc odmítl – prodej CNN. Del Rahim, který se narodil v Iránu a do Ameriky přišel po revoluci v roce 79, prohlásil, že používat státní moc k ovlivňování obsahu médií by byl nejsmutnější den v dějinách země. Bonta naopak tvrdí, že o CNN mu vůbec nejde a že by odprodej stanice stejně nestačil. Takže zatímco právníci vysvětlují, že základní kabelová televize už dávno neexistuje a obě firmy dohromady mají na streamingu sotva desetinu trhu, zbytek Hollywoodu čeká do března příštího roku. O tomhle by se vážně měl natočit politický thriller. Materiálu by bylo dost.

0: got a really dumb idea I'd like to run by you. I think something bad's going down.
1: Have a look at the newest addition to my humble little collection. A Lakota Indian ghost shirt. Hello? A ghost shirt?
2: Sky Showtime nasadilo o víkendu současný western Amerikána a je to film, který se k divákům prokousával roky. Všechno se točí kolem vzácné lakotské duchovní košile, tedy posvátného artefaktu, o kterém se věřilo, že svého nositele ochrání před kulkami. Když se košile objeví na černém trhu v malém městečku v jižní Dakotě, začnou se o ní prát úplně všichni. Nesmělá servírka s velkými sny, kterou hraje Sydney Sweeney, se spojí se zamilovaným válečným veteránem v podání Paula Wolterhausera a po krku jim jde nelítostný zabiják v podání Erika Dana, pracující pro sběratele starožitností. Do hry vstoupí i vůdce domorodé skupiny, kterého stvárnil Zane McClarnon, a žena na útěku před vlastní minulostí, v níž se poprvé dramaticky předvedla zpěvačka Halsey a samozřejmě poteče krev. Za kamerou stál tehdy debutující Tony Toast, jinak showrunner Poker Face a tvůrce seriálu Damnation. Kritici při premiéře na festivalu SXSW psali, že natočil film, který vypadá jako raný Tarantino v režii bratří Coenů, a chválili nelineární vyprávění.

0: Cheryl Cunningham, 34. Never made it to work last night.
1: Scully?
2: Mulder?
3: Na Disney Plus přistálo něco, co v Hollywoodu skoro nemá obdoby. Chris Carter dostal po 18 letech možnost přestříhat svůj vlastní film a vydat ho znovu. Řeč je o druhém celovečerním filmu ze světa Act X, který u nás běžel pod názvem Chci uvěřit. Mulder i Scullyová jsou v něm už léta mimo FBI. On se schovává jako uprchlík, ona pracuje jako lékařka v katolické nemocnici. Zpátky do hry je vtáhne zmizení federální agentky a jediná stopa vede přes bývalého kněze zbaveného svěcení, který tvrdí, že má o zločinech vize. Pátrání je zavede do zmrzlé krajiny, pod jejímž povrchem se skrývá případ šíleného doktora, hrajícího si na boha. Odtud ostatně nový podtitul Vrač Frankenstein, tedy Doktor Frankenstein. A právě tady je celý vtip. V roce 2008 studio a americká ratingová komise donutili Cartera film totálně osekat na přístupnou verzi a on od té doby tvrdí, že to nebyl snímek, který chtěl natočit. Nový sestřih je proto o 4 minuty delší, výrazně drsnější a nese rating R. Carter k tomu poznamenal, že na rozdíl od většiny režisérských verzí do filmu neházel všechno, co našel v šuplíku. Jednoduše, od nové verze můžeme očekávat, že to bude úplně jiný film. Vedle Davida Duchovného a Gillian Anderson se vracejí i Amanda Peet, Billy Connolly a Mitch Pileggi jako Skinner. Načasování není náhodné. Disney totiž souběžně chystá restart Act X od Ryana Kuglera, kde budou hlavní dvojici agentů hrát Daniel Deadweiler a Hamish Patel. Než na něj dojde, můžete si nyní pustit na Disney Plus Cartera v nefiltrované verzi. Acta X chci uvěřit Vrač Frankenstein. Jo, a původní sestřih z roku 2008 zůstává v nabídce Disney Plus také.
4: Do you think God hears your prayers?
5: Why would he send these visions?
4: Maybe it's not God doing the sending.
6: So far we've pulled 11 discrete human limbs from the ice. We're not even finished yet.
4: I can't look into the darkness with you anymore, Mulder.
7: Hello?

0: We're fodder for the mill, and we'll be fodder for the front.
1: Right, boys, ready?
2: Joining up?
3: I feel it's my patriotic duty.
4: We'll need a new chorus master.
5: I hope he puts the wind up the Germans more than he ever did the Sopranos.
6: Na HBO Max dorazilo britské válečné drama s hudbou a se sborem, který zpívá i ve chvíli, kdy se svět kolem rozpadá. Chorál. Dostáváme se do roku 1916, kdy fiktivní yorkshireské městečko posílá na frontu jednoho mladíka za druhým. Mezi odvedenými jsou i nejlepší hlasy místního pěveckého sboru. Sborová společnost proto povolá doktora Henryho Guthrieho, nesmlouvavého muzikanta, který si kariéru vybudoval v Německu, a ten musí sbor doslova poskládat znovu. Nabírá ženy a muže, kteří jsou na válku buď příliš mladí, nebo naopak už příliš staří. A mezi tím se městečko učí truchlit. Guthrieho hraje Ralph Fiennes, kterému přesně tenhle typ role sluší nejvíc, tedy muže se strohým povrchem a s bolestí schovanou hodně hluboko. Kolem něj se sešel opravdu vybraný ansámbl britských charakterních herců Roger Allam, Mark Ady, Alan Armstrong, Lindsay Marshall nebo Ron Cook. Chorál je čtvrtou společnou filmovou prací režiséra Nicolase Hitnera a scénáristy Alana Bennetta. Dvojice, která stojí za snímky The History Boys nebo Lady in the Van a The Madness of King George. Tentokrát ale poprvé nejde o adaptaci divadelní hry, ale o původní scénář psaný rovnou pro plátno. Kritici se shodují, že snímek táhne hlavně Fiennes a ten mimochodem přichází rovnou po Oscarové nominaci za Konkláve, takže dvakrát po sobě hraje muže, který se snaží udržet pohromadě instituci ve chvíli, kdy se všechno hroutí. Jednou to byl Vatikán, teď je to sbor v yorkshireském maloměstě. Historické drama Chorál si můžete nyní pustit na HBO Max.
7: A man should hear a little music every day of his life, so worldly cares may not obliterate the beautiful in the human soul.
8: Oh, that is nice.
9: Who said it?
10: Johann Wolfgang von Goethe.
11: For God's sake, man, lower your voice.
12: Tak co? Dobrý?

K legendárním návratům, kterých v poslední době ve vysílání probíráme opravdu hodně, se přidává další. A tenhle čeká na zelenou skoro 30 let. Mel Gibson promluvil o pokračování smrtonosné zbraně a poprvé prozradil, jak by pátý díl vlastně měl vypadat. V rozhovoru pro Server Collider řekl, že scénář je hotový a že je podle něj lepší než všechny předchozí. Rix a Murtau se vrátí, ale rozhodně ne tak, jak si je pamatujeme. Podle Gibsona jsou postavy výrazně starší, jeden z dvojice je už v důchodu, druhý sedí za stolem, přibral a celé to má takzvaně low tech. Žádné velké exploze, žádná nostalgická přehlídka starých hlášek. Na předchozí díl prý film odkazuje jen minimálně a má stát jako samostatný příběh. Zajímavá je i historie scénáře. Původní režisér všech čtyř dílů Richard Donner zemřel v roce 2021 a Gibson se scénáristou Richardem Benkem text dokončili po jeho smrti. Sami prý při psaní přemýšleli nad tím, co by na dané místo dal Donner. Gibson zároveň potvrdil, že by chtěl pátý díl sám režírovat. Háček tu ale je. Projekt je podle Gibsona zaseknutý v jakémsi filmovém průmyslovém pekle, ze kterého ho nejde vytáhnout. Řeč je o právech, která se přesouvají mezi studii. Pokud se to podaří rozmotat, natáčení by se prý mohlo rozjet během příštího roku. Takže ano, po 27 letech je smrtonosná zbraň 5 zase o kousek blíž realizaci. A upřímně dva unavení policisté, kteří už nemají energii vyhazovat věci do vzduchu, zní mnohem zajímavěji než další CGI díl. Zatím ale platí, že smrtonosná zbraň 5 je stále ve fázi předprodukce a datum premiéry neexistuje.

0: Would you mind if I got a ride home with my friend?
1: If I was your father, I'd say no. But I'm your grandfather, so I say, wear a seatbelt, call me if he gets handsy.
0: We're just running lines.
1: That what they call it these days?
2: Na Netflixu je nový americký film Neříkej hodně štěstí, coming of age drama s muzikálem uvnitř a hutným hereckým obsazením. 15-letá Sophie je klasické divadelní dítě, dostane hlavní roli ve školní inscenaci muzikálu, jenže přesně ve chvíli, kdy se má konečně postavit na jeviště, přijde doma rána. Máma, o které si rodina myslela, že nemoc porazila, se dozvídá, že se rakovina vrátila a že už to nebude dobré. A Sophie tak celé jaro balancuje mezi zkouškami, prvním zamilováním a něčím, na co se v 15 připravit nedá. Sophie hraje Sunny Sandler, tedy dcera Adama Sandlera, který film zároveň produkuje pod hlavičkou Happy Madison. Její mámu si zahrála Melanie Linsky a v dalších rolích se objeví Max Greenfield, Steve Buscemi, B.B. Neuwirth, Stephanie Beatrice nebo John Lovitz. Za kamerou stála Julia Hart, která natočila komorní superhrdinské Fast Color, neonárovku I'm Your Woman a pro Disney dvojici filmů Stargirl. Kritika je vlídná, Variety mluví o nejlepším, co z partnerství Adama Sandlera s Netflixem zatím zašlo. Hollywood Reporter oceňuje citlivost, se kterou film zvládá dospívání uprostřed truchlení. A recenzenti se shodují hlavně na výkonech obou hereček. Hart totiž natočila film spíš o životě než o umírání, což je přesně ten rozdíl, kvůli kterému to funguje. Neříkej hodně štěstí, najdete nyní na Netflixu.
1: You can let it out.
3: I didn't want to get your hopes up in case.
4: Oh, Mom, you can talk to me. I'm not a little kid anymore.
3: I don't know how to do this.
5: Every time I look at you, all I see is how much I love you.

0: que la gente que te quiere te va tratando con ese cariño de espera, con esa ilusión.
1: Na Netflixu je nově mexický dokument, který se ale klasickému dokumentu dost vzpírá. Jmenuje se Moje vlastní dítě. Příběh je skutečný a v Mexiku ho zná skoro každý. Alejandře bylo v roce 2008 25, vdaná žena pracující v nemocnici. Zatímco ženy kolem ní rodily jedno dítě za druhým, ona prošla několika potraty a tlak rodiny i okolí neustával. Rozhodla se proto předstírat, že je těhotná. Manžel jí věřil, tchýně počítala týdny, kamarádky plánovaly oslavu. Jenže žádné těhotenství neexistovalo a když se blížil vymyšlený termín porodu, musela lež dostat tělo. V červnu 2009 odešla z nemocnice, kde byla zaměstnaná s novorozenou holčičkou v tašce. Následoval zátah, vazba a mediální bouře, která z Alejandry udělala zlodějku dětí. Ona sama ale dodnes tvrdí, že šlo o domluvu s matkou. Za filmem stojí chilská režisérka Maite Alberdi, dvojnásobná nominantka na Oscara. Alejandru poznala až ve vězení a rozhodla se její verzi příběhu vyprávět zevnitř, tedy jejíma očima. Proto ve filmu najdete i hrané rekonstrukce. Snímek nabízí otázku, na kterou se špatně odpovídá. Kde končí lež jedné ženy a kde začíná odpovědnost všech, kdo na ně tak intenzivně tlačili? Moje vlastní dítě najdete nyní na Netflixu.
2: Esto era de no poderse creer y sin embargo así sucedió.
3: El momento en el cual yo dije no quiero tener adopciones, a lo mejor en eso contribuí.
4: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Ještě mám pro vás výběr toho nejlépe hodnoceného, co se v posledních dvou týdnech objevilo na streamovacích platformách. Začneme u Apple TV+. Ted Lasso se po třech letech vrátil se čtvrtou řadou. Jason Sudeikis tentokrát přebírá druholigový ženský tým Richmondu a řeší, jak být zároveň dobrým trenérem a tátou. Na stejné platformě pokračuje také mexický retro krimi seriál Ženy v modrém opět úřadují v druhé řadě. Nový případ Temnější tajemství a boj se systémem, který je prohnilý až do morku kostí. Disney Plus hraje na nostalgickou notu hned dvakrát. Futurama se dočkala už 14. řady, což je na seriál, který startoval v roce 99 docela výkon. A pro fanoušky Act X je tu bombónek. Film Acta X chci uvěřit vychází poprvé v režisérském sestřihu Chrise Cartera, tentokrát v přístupnosti pouze pro dospělé a konečně v podobě, jakou tvůrce původně zamýšlel. Poteče krev. Na Netflixu běží jedna z nejambicioznějších adaptací posledních let. Druhá řada kolumbijského seriálu

100 roků samoty dovádí ságu rodu Buendíů do finále a kritici mluví o ostřejším a sevřenějším vyprávění, než měla první část. Makando teď mění železnice a banánová společnost a s nimi přichází i nezadržitelný pád. Kdo má chuti na něco výrazně lehčího, Ricky Gervais přidal animovaný seriál Toulavé kočky s jeho nezaměnitelným humorem a milovníkům romantiky Netflix nabízí vysoce hodnocenou jihokorejskou karamelásku. Prime Video servíruje čtvrtou řadu Jacka Reachera. Alan Richardson se ve filadelfském metru potká s cizincem a než se nadějete, stojí proti nepřátelům z nejvyšších pater moci. Klasika, u které víte, co dostanete a přesně proto ji lidi mají rádi. A na Sky Showtime najdete hudební drama Smutný song s Hugh Jackmanem a Kate Hudson. Ti dva hrají dvojici, která si vydělává na živobytí zpíváním cizích písniček a nakonec založí kapelu hrající výhradně Neila Diamonda. Zní to jako feel good, ale osud jim to bude pěkně kazit. Tam též najdete současný western Amerikána se Sydney Sweeney a Paulem Wolfenhauserem, kde se parta velmi rozdílných lidí popere o vzácný indiánský artefakt. A pokud vás baví napětí, na Sky Showtime běží třetí řada Lioness se Zoe Saldaňou a Nicole Kidman a také druhá řada britského kyberthrilleru Nevyhlášená válka se Simonem Peggem. Tak to jsou nejlépe hodnocené streamingové novinky posledních dvou týdnů. Hopk!

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci, zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Půlnoc Hollywoodu a především Zun Radio, které vám servíruje tu nejlepší muziku v českém éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí či nečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Tak co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 13. srpna. Největší jméno na plakátech má smrt Robina Hooda. Michael Sarnowski, který natočil Tiché místo den první, posílá Hugh Jackmana do role zbitého legendárního psance, jenž se po bitvě, kterou považoval za svou poslední, ocitá v péči tajemné ženy v podání Cody Comer. Žádná zelená punčocháčová romantika, ale zúčtování s vlastní minulostí plnou zabíjení. Kdo má rád sci-fi se záhadou, vyrazte do kina nakonec Oak Street. David Robert Mitchell, autor hororu Neutečeš, vytrhne celou předměstskou ulici z reality a přenese ji na neznámé místo. Anne Hathaway a Ewan McGregor hrají rodiče, kteří rychle pochopí, že přežití závisí hlavně na tom, jestli rodina vydrží pohromadě. Z Evropy dorazila koprodukce Birthday Party. Willem Dafoe v ní hraje magnáta ve stylu Aristotela Onassise, který na konci 70. let pořádá na svém soukromém ostrově honosnou oslavu narozenin pro svou dceru a jedinou dědičku. Hosté mají vlastní plány, otec s dcerou taky, a jak padá noc, dekadence stoupá. Českou produkci v kinech zastupuje sportovní drama Bojovník. Milan Ondrík jako bývalý mistr Evropy v boxu, který po letech mimo ring přijme výzvu v souboji v MMA. Nová pravidla, tvrdá příprava a hlavně zápas sám se sebou. A pro fanoušky žánrové svéráznosti je tu australská animovaná komedie Princezna kosmolezba, oceněná tedy award na Berlinále. Barevná intergalaktická záchranná mise proti zlým incelotům, chytlavé melodie a ironie na každém rohu. Píděte pak čeká v kinech animák Tajemství křišťálové planety, dobrodružství o dívence, která na nově osídlené planetě objeví podzemní svět a rozhodne se ochránit vzácné mládě před chamtivým guvernérem. Tak to bychom měli. Přehled posledních novinek v kinech.

0: When there is a crime, there is a motive.
1: I want to know why 27 men died on that pier for what looks to be $91 million worth of dope that wasn't there.
0: Usually, when there is a lineup, there's only one real suspect. This is not the usual crime. This is not the usual motive.
2: He was in the harbor killing many men.
3: Kaiser Schizer!
4: He saw Kaiser Soze.
0: And these are not the usual suspects.
5: 16. srpna 1995 má v amerických kinech premiéru snímek Obvyklý podezřelý. Kriminální thriller, který si okamžitě vybuduje pověst jednoho z nejchytřeji napsaných filmů 90. let a který se stane synonymem pro šokující zvrat.
6: Nevíš, oč jde?
7: Ne, ty nevíš, oč jde. Nechci od tebe vůbec nic slyšet. Nezajímá mě tvůj kšeft. Nechci mít s váma nic společného. Neurazte se, ale trněte si nohou.
6: Dean Keaton. Ochránce chudých. Co se to děje se světem? Nasér si.
5: V příběhu sledujeme jediného přeživšího z krvavé přestřelky na molu. Ten na policejní stanici vypráví, jak se pět zločinců v podání Gabriela Byrna, Stevena Baldwina, Benicia del Tora, Kevina Polleka a Kevina Spaceyho dostalo do situace, kdy se kolem nich začíná rýsovat stín legendárního gangstra Kaisera Sozeho. V roli agenta vystupuje Chas Palminteri, vedlejší, ale výraznou postavou je i Pete Postlewhite jako záhadný Kobayashi.
6: Oni s náma nikdy nepřestanou. Ať jsi čistý, jak chceš, nikdy tě nenechají jít. Takhle dostaneme Boldy na citlivém místě a sami si přitom pomůžeme.
7: Takže, jak to chtějí udělat?
6: McMillus to chtěl se střílením, já říkám ne. A vím, jak to udělat, aniž bysme někoho zabili. Ale jak říkám, bez tebe mě nevezmou.
5: Nápad na film vznikl ze skici plakátu S pěti muži v řadě. Scénář Christophera McQuarrieho čerpá inspiraci z jeho práce v detektivní agentuře. Název se odkazuje na klasickou větu z Casablanky Round up the usual suspects. A role Verbala Quinta byla od začátku psána na tělo pro Kevina Spaceyho. Režisér Bryan Singer zvládl natáčení za 35 dní a s rozpočtem pouhých 6 milionů dolarů.
8: Víš, co jsem se v téhle práci naučil? Jak poznat vraha? Řekněme, že máš 3 chlapy a jeden z nich to je. Strčíš se na noc do basy. Ten, kdo ráno spí, je tvůj člověk. Když jsi to udělal, víš, že tě chytili. Chceš si odpočinout, přestaneš dávat pozor. Chápeš to?
6: Ne.
8: Tak já ti to vysvětlím. Jsem chytřejší než ty. A zjistím to, co chci vědět. Dostanu to z tebe, ať chceš nebo ne.
5: Obvyklý podezřelý si skin odnesou přes 23 milionů dolarů. Recenze jsou nadšené a všeříkající. Odborně natočený a sestříhaný film nabízí divákům jednoduchou zápletku, která poté přidává vrstvy lží, zvratů a násilí do té doby, než pod nimi ze spodu někdo vytáhne koberec.
9: Můj zaměstnavatel vyžaduje vaše služby, pánové. Jen jedno. Práce na den. Velmi nebezpečná. Neočekává, že všichni přežijete, ale ti, kdo ano, si mezi sebou rozdělí 91 milionů dolarů způsobem, jaký uznají za vhodný.
5: Spacey získá Oscara za nejlepší vedlejší roli a McQuarrie zase svou zlatou sošku za scénář. Kriminální thriller The Usual Suspects, tedy Obvyklý podezřelý, se zařadí mezi snímky, které budou diváci sledovat opakovaně, aby pochopili každý detail tohoto mistrně spletitého příběhu. Zkrátka Obvyklý podezřelý, malý film s obrovským dopadem.
7: Kdo je váš šéf?
9: Pracuji pro Kaisera Sozeho. Všichni jste okradli pana Sozeho. Vy všichni. To, že jste nevěděli, že ho okrádáte, je jediný důvod, proč jste stále naživu. Musíte splatit dluhy.
7: Tak jo, seru na dluhy.

0: Dohráli nám New Wave-ový Spandau Ballet a jejich srpnový single Gold z desky True. Gold je podstou filmové hudby Johna Barryho, který stojí za partiturami pro filmovou sérii Jamese Bonda a je to znát. Ale právě tato inspirace ostře rozděluje hudební kritiky. Zatímco někteří ho označují za vysoce energický, dramatický a umělecký,
1: to je Spandau Ballet,
0: ti druzí považují single Gold za příliš přepjatý a za špatný vtip.
2: Spandau Ballet nesnáším, vyslovuju to vůbec správně.
0: Gold vystoupá v anglickém singles chart na druhé místo, ale v Americe jen na 29. Tento nezdar a neuspokojivé výkony dalších dvou ve státech vydaných singlů povedou ke změně nahrávací společnosti.
2: Tohle je ponižující.

0: Na natáčení videoklipu Material Girl se v zákulisí potkala královna popu Madonna se začínajícím hercem Seanem Pennem, který měl v klipu malý štěk a primárně pomáhal režisérce s produkcí na place.
1: She's fantastic. I knew she'd be a star. She could be great. She could be a major star.
2: She is a star, George.
1: The biggest star in the universe right now as we speak.
2: I want to meet her.
1: You got it. Anytime, any place, name anywhere, any street, you got it.
2: Now.
0: Je 16. srpna 1985 a po šestiměsíční známosti se slaví opulentní svatba v Malibu, a to přímo v den Madoniných narozenin a den před narozeninami Seana.
3: Guests included Martin Sheen, Carrie Fisher, Christopher Walken and a pink-haired Cher. The I do's seem pretty traditional. Here's Madge throwing her bouquet from a balcony while Sean dove under her big bouncy skirt to retrieve her garter.
0: Manželství dvou dominantních povah ale nebude procházkou v růžové zahradě. Emoce, žárlivost a Pennovy veřejné výlevy se brzy stanou častým obsahem palcových titulků novin. Ostatně jako sama drama queen bude přihřívat bulvární šílenství.
4: Seen fighting the press, often fighting each other, they became known as the poison pens.
5: The press then has slammed me, I say f*** them.
0: Madonna, jak známo, má zatraceně dobrý cit pro obchod a co táhne. A zdali je to pouze její další marketingový trik, nebo je prostě tak šílená, je otázkou.
6: People might have thought you were a little crazy.
7: Okay, wait a minute.
0: Manželství Madony a Seana Penna vydrží několik let. Tlak okolí a opakované skandály nakonec vyústí v jejich rozvod v roce 1989. A zatímco bulvár žije jejich bouřlivou svatbou,
8: that was all a rumor. She and I never met.
0: Na trh vstoupilo nové album Primitive Love od Miami Sound Machine a my si dáme single s příznačným názvem Bad Boy.

0: Už to přichází zas.
1: Zpěvák a herec John Denver 21. srpna 94 bourá se svým Porsche v Aspenu.
2: Black machine is just machine.
3: Zase a nepřestane, to je báječ.
1: Ne, nezdá se vám to, že už jsme u toho byli.
4: Yeah.
1: Je to na den přesně rok, kdy byl John Denver zatčen za řízení v opilosti.
5: Vás odsuzuji 16 hodinám veřejné prospěšné služby.
6: Hlejte, já musím být v úterý v Los Angeles.
5: 32 hodin.
6: To je vydírání.
5: Chcete 64?
6: Ne.
1: Tím to skutečně neskončí, jen se další podobné lapálie Johna Denvera nestanou vždy přesně po roce a na tom stejném místě.
7: Je to rebel!
8: There are some things that I regret. There are some things if I had to do it all over again.
9: Ohromně stylo.
10: Single Story.

0: close.
1: Okay, hi, welcome back to the program. We're on the, what floor are we on? The seventh floor, and we're facing Fifth Avenue here in Midtown Manhattan, and just out that window, right over there, is the Today Show.
2: Ocitli jsme se v newyorském Rockefeller Plaza, kde sídlí stanice NBC. Je 19. srpna 1985. Na jedné straně NBC pořádá velkou outdoorovou Today Show s Bryantem Gumblem, na druhé straně doslova o pár pater výš v kanceláři sedí David Letterman. A ten se zlobí, protože když NBC zainvestovalo do reklamy, jeho vlastní výroční speciál má sotva malý letáček, který sdílí s nějakým animákem. Zatímco Today Show...
1: Take a look at this ad. Unbelievable, isn't it, ladies and gentlemen? It's the size of a beach towel.
2: Letterman tedy bere propagaci své show do vlastních rukou. Otevírá okno, bere do ruky megafon a rozjíždí svůj televizní prank na plno.
1: Somebody's belonging.
3: Attention, attention people of New York City. My name is Lawrence Wilson, president of NBC News. This primetime program was my idea, and I'm not wearing pants.
2: Letterman tak vstupuje do živého vysílání Today Show, zatímco Gumbel vede vážný rozhovor s hlavními představiteli televizního hitu Miami Vice. A do historie se zapisuje Lettermanův výkřik: jmenuji se Larry Grossman a nemám na sobě žádné kalhoty. Přičemž Larry Grossman je v této době prezident NBC News. Diváci na náměstí se baví, dvojka detektivů z Miami Vice se baví, publikum Letterman Late Night Show se baví a moderátor Today Show Gumbel zuří.
3: Can you people see this ad? Of course not. It's the My Show. Can you see this ad? It's a kite.
2: David Letterman si tímto dnem zajistí pověst krále televizních forků a tenhle moment spustí několik let trvající napjaté vztahy mezi oběma pořady, ale zároveň se stane jedním z nejslavnějších televizních vtípků 80. let. Ať už s kalhotami nebo bez, Letterman dokázal, že někdy stačí okno, megafon a trocha drzosti, aby se psala televizní historie.
3: Merry Christmas, Jane. Go ahead and light the tree. Good night.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme kámen, který má lepší přezdívku než většina rokových kapel. Jmenuje se Černá kráska, oficiálně Northwest Africa 7034. A je to jediný známý meteorit pocházející přímo z marsovské kůry. Stáří? Zhruba 4,5 miliardy let. Mezinárodní tým, vedený Technickou univerzitou v Dánsku, ho prosvítil rentgenovou a neutronovou tomografií. Jak popisuje Universe Today, neutrony jsou mimořádně citlivé na vodík, takže to, co dřív vypadalo jako obyčejné dírky v kameni, se ukázalo být hydratovanými minerály. Poprvé se podařilo zobrazit i větší nahromadění vodíku. Znamená to, že raný Mars měl dost vody na to, aby prováčela vlastní kůru. Podobné materiály našel i rover Perseverance v kráteru Jezero. Mise pro dovoz vzorků skončila u rozpočtu, takže zatím čekáme, až nám Mars pošle poštu sám. Držte se planety, ona se drží vás. Mějte se pozemsky.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme kámen, který má lepší přezdívku než většina rockových kapel. Jmenuje se Černá kráska, oficiálně Northwest Africa 7034. A je to jediný známý meteorit pocházející přímo z marsovské kůry. Stáří? Zhruba 4,5 miliardy let. Mezinárodní tým, vedený Technickou univerzitou v Dánsku, ho prosvítil rentgenovou a neutronovou tomografií. Jak popisuje Universe Today, neutrony jsou mimořádně citlivé na vodík, takže to, co dřív vypadalo jako obyčejné dírky v kameni, se ukázalo být hydratovanými minerály. Poprvé se podařilo zobrazit i větší nahromadění vodíku. Znamená to, že raný Mars měl dost vody na to, aby prováčela vlastní kůru. Podobné materiály našel i rover Perseverance v kráteru Jezero. Mise pro dovoz vzorků skončila u rozpočtu, takže zatím čekáme, až nám Mars pošle poštu sám. Držte se planety, ona se drží vás. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Andrea Fiorino, Master Mix.

jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: play.
1: I know my ABCs. Y'all don't wanna see a motherfucker like me.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás

jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.